0: wo sie verborgen ist und egal, wen sie wütend macht. Er ist für alle, die ermordet wurden und für diejenigen, deren Leben wegen ihrer Arbeit in Gefahr ist.
1: Der 2019 ins Leben gerufene Daphne Caruana Galizia-Preis für Journalismus würdigt die unschätzbare Rolle, die Journalismus für den Schutz der Werte der EU und die Verteidigung von Demokratie und Menschenrechten spielt. Alle Journalistinnen und Journalisten, die ihre Arbeit in der EU veröffentlicht haben, können ihre Beiträge einreichen. Der Preis ist mit 20.000 Euro dotiert.
0: Daphne Caruana Galizia war eine maltesische Enthüllungsjournalistin und Bloggerin, die sich dem Kampf gegen Korruption verschrieben hatte. 2017 war sie bei einem Autobombenanschlag getötet worden. Im Rahmen ihrer Arbeit untersuchte sie Geldwäsche und Verbindungen zwischen der Online-Glücksspielbranche und der organisierten Kriminalität. Außerdem recherchierte sie zu Maltas Staatsbürgerschaftsregelung für Investoren, auch bekannt als Maltas goldene Pässe. Mitte Oktober 2017 war sie in der Nähe ihres Hauses durch eine Bombe getötet worden, die unter dem Fahrersitz ihres Autos platziert worden war.
1: Diese Sendung wurde Ihnen präsentiert vom Europäischen Parlament. Noch mehr Podcasts bietet Ihnen Europal Radio, das Internetradio des Parlaments.
2: Jen hrstka lidí dovedla skloubit působivou uměleckou kariéru a politickou dráhu tak dobře jako Melina Mercuriova. Po řeckém státním převratu v roce 1967 se z této oblíbené herečky a mezinárodní filmové hvězdy stala také politická ikona. Kamkoliv ve světě zavítala, tam ostře kritizovala diktaturu a bojovala za demokracii ve své vlasti. Když totalitní režim konečně padl, stala se zakládající členkou panhelénské socialistické strany a nejdéle působící ministryní kultury v historii Řecka. Mercuriová neúnavně pracovala na tom, aby v Evropě pozdvihla kulturní povědomí. Její odkaz pociťujeme dodnes. Třeba prostřednictvím iniciativy Evropská hlavní města kultury a nadace Meliny Mercuriové. Posloucháte speciální sérii podcastu Historie a fakta. Vyprávíme v ní příběhy mužů a žen, kteří vybudovali Evropu a definovali její identitu a hodnoty. Zakladatelů a zakladatelek Evropské unie. Amália Mária Mercuriová, která je známá pod křestním jménem Melina, se narodila v Aténách roku 1920. Jakmile dostudovala herectví, nabídky na hlavní role na sebe nenechaly dlouho čekat. Velkým průlomem pro ní byla divadelní hra Tramvaj do stanice Touha v roce 1949. Nedlouho po ní získala cenu Mariky Kotopúliové za nejlepší herecký výkon v ženské kategorii. Jejímu prvnímu filmu Stella od režiséra Michalise Kakojanise se roku 1956 dostalo chvály na festivalu v Cannes. Právě tam se seznámila s americkým filmovým režisérem Julesem Desinem a jejich spolupráce nakonec přerostla v manželství. V roce 1960 vyhrála na festivalu v Cannes cenu za nejlepší herecký výkon za roli v Desinově filmu Nikdy v neděli, který také pozbíral 5 nominací na Oscara. Když Mercuriová 21. dubna roku 1967 vystupovala v New Yorku, dostala se k ní informace, že skupina armádních důstojníků uchvátila v Řecku moc a zřídila tam chuntu, lidově známou jako režim plukovníků. Od té doby na jevišti využívala každou příležitost, aby chuntu odsoudila. Mnohokrát opakovala svůj slogan Demokracie zvítězí. Zatímco režim měl Řecko 7 let pod kontrolou, Mercuriová proti němu vedla po celém světě kampaň a vyzývala k návratu demokracie. Plukovníci jí kvůli tomu odebrali řecké občanství. Tím ale její odhodlání jen posílili.
3: Jednou mi ve 4 hodiny ráno zavolali z redakce deníku Daily Mail a oznámili mi, že mi bylo odebráno občanství. Byla jsem vůbec první, komu to režim provedl. Rozespale a lámanou angličtinou jsem odpověděla. Narodila jsem se jako Řekyně. Oni se narodili jako fašisté a přesně tak i zemřeli.

0: jdou. Já se narodila jako řekyně a zemřu jako řekyně.
1: Výhrušky ani pokus o atentát nedokázal jejího ducha zlomit. Ve svých projevech, na koncertech i v rozhovorech bojovala dál, dokud nebyla v roce 1974 v Řecku obnovena demokracie. Po svém návratu do vlasti pomohla Mercuriová založit panhelénskou socialistickou stranu, zkráceně PASOK, a v roce 1977 za ní byla zvolena do parlamentu. Strana o 4 roky později vyhrála volby a Mercuriová získala křeslo ministryně kultury. Stala se tak první ženou v této funkci a svůj post zastávala v historii Řecka nejdéle. Jako ministryně kompletně změnila kulturní život v zemi. Otevřela občanům přístup do muzeí, podporovala vzdělávání prostřednictvím kulturního dědictví a stála u zrodu významných projektů jako Muzeum byzantské kultury v Soluni. Zahájila také svou slavnou kampaň za navrácení partenonských mramorů.
2: A does Shakespeare mean to England? St. Paul's Cathedral.
0: Jakou hodnotu má Shakespeare pro Anglii? Nebo katedrála svatého Pavla? Jakou hodnotu má Taj Mahal pro Indii? A co takové fresky v Sixtínské kapli pro Itálii? Partenonské mramory jsou naší hrdostí, naší identitou. Jsou naším pojítkem s řeckou výjimečností. Jsou to umělecká díla, do kterých jsou vytesány naše představy o demokracii a svobodě.
1: Na evropské úrovni bylo jejím nejvýznamnějším úspěchem vytvoření iniciativy Evropská hlavní města kultury. Prvním takovým městem se v roce 1985 staly Atény, a to poté, co Mercuriová přesvědčila řadu evropských ministrů, aby z kultury učinili jeden ze základních prvků unijní identity. Šanci ukázat Evropě svou kulturní stránku dostala v rámci iniciativy i dvě česká města, Praha a Plzeň. Plzeň dokonce za svou přípravu na tuto celoroční akci získala cenu Meliny Mercuriové. Ještě před pádem železné opony Melína Mercuriová zlepšovala kulturní vazby s východní Evropou a počátkem 90. let své herecké zkušenosti znovu propojila s politikou. Když se PASOK v roce 1993 vrátila do čela země, opět získala post ministryně kultury. Zaměřila se na to, jak kulturu nejlépe propojit se vzděláváním. Melína Mercuriová zemřela v roce 1994 v New Yorku. Dostalo se jí pohřbu se všemi poctami běžně vyhrazenými pro premiéry, což jen podtrhlo, jak velkou lásku k ní Řekové chovali. Její odkaz žije dodnes prostřednictvím nadace Meliny Mercuriové, která šíří řeckou kulturu po celém světě. Od roku 2007 nadace uděluje každý rok divadelní cenu Melíny Mercuriové pro mladé herečky. Vítězka získává také putovní Melininu brož, která udržuje Melinina ducha naživu i na divadelních prknech. Melína Mercuriová nikdy neusilovala o politické funkce nebo ocenění. Všechno dělala z lásky. Z lásky k Řecku a z lásky, kterou jí rodná země opětovala. Její hlas a vize jsou dodnes inspirací napříč generacemi. Tento podcast pro vás připravil Evropský parlament.
3: U Evropské unii je več vrst zakonodajnih predpisov. Nekateri so zavezujoči, drugi ne. Nekateri veljajo za vse države članice, drugi pa le za nekatere. V tem prispevku se bomo posvetili zelo pomembnim zakonodajnim besedilom, direktivam. Direktiva je pravni akt, ki so ga sprejele institucije Evropske unije. Namenjena je državam članicam in določa cilj, ki ga te morajo doseči. Direktiva je del tako imenovane sekundarne zakonodaje unije, kamor sodijo pravni akti sprejeti skladno s temeljnimi pogodbami Evropske unije, ki jih uvrščamo v primarno zakonodajo. Več o pogodbah Evropske unije boste izvedeli v enem od prispevkov podcasta Žargonski labirint. Pa si oglejmo primer direktive. Vzemimo direktivo Evropske unije o plastičnih proizvodih za enkratno uporabo. Njen cilj je zmanjšati vpliv plastičnih proizvodov za enkratno uporabo na okolje. Države članice bi morale zato zmanjšati ali celo prepovedati uporabo plastike za enkratno uporabo, kot so krožniki, slamice in skodelice. Ta direktiva je bila objavljena junija 2019, uporablja pa se od julija 2021. Postopek je dolgotrajen, saj je treba direktivo najprej prenesti v nacionalno zakonodajo, hkrati pa se morajo spremeniti tudi navade potrošnikov in porabiti obstoječe zaloge teh proizvodov. Spremembo ste verjetno že opazili. Plastičnih slamic skoraj ne uporabljamo več, saj so jih v veliki meri nadomestile steklene ali papirnate. Postopek priprave direktive vključuje več korakov, začenši s predlogom Evropske komisije. Predlog nato pregledata Evropski parlament in svet, ki predlagata spremembe. Evropski parlament torej sodeluje tako pri pripravi kot pri sprejemanju direktiv. Zadnji korak pa je vključitev direktive v nacionalno zakonodajo držav članic Unije. Ta postopek se imenuje prenos. Za razliko od uredb, ki veljajo takoj v vseh državah članicah, je treba direktivo prenesti v državno zakonodajo. Kako pa to poteka? Nacionalni organi vsake države članice določijo, kako bodo direktivo prenesli v nacionalno zakonodajo. To je na splošno treba storiti v 2 letih po sprejetju direktive, vendar se lahko časovni okvir po potrebi podaljša, da prehod na nova pravila ne bi preobremenil trga Unije in držav članic. Za učinkovito izvajanje direktive morajo nacionalni organi sprejeti ukrepe za uresničitev cilja iz direktive. O njih morajo obvestiti tudi Evropsko komisijo. Če tega ne storijo, lahko komisija začne postopek za ugotavljanje kršitev zaradi slabega obveščanja. Direktive določajo le minimalne standarde, države članice pa lahko grejo še korak dlje. Nekatere države članice imajo namreč v svojih pravnih sistemih strožja pravila od tistih iz direktive. V tem primeru lahko države seveda obdržijo strožja pravila. Pomembno je le, da ta niso ohlapnejša od minimalnih standardov. Direktive torej določajo skupne minimalne standarde za usklajevanje pravil po vsej Evropski uniji. Če država članica direktive ne prenese v nacionalno zakonodajo ali jo prenese nepravilno, lahko komisija začne postopek za ugotavljanje kršitev. Če se po začetnem opozorilu zadeva ne reši, jo lahko komisija predloži sodišču Evropske unije. V nekaterih primerih lahko od sodišča celo zahteva, da zadevni državi članici naloži finančne sankcije. Te morajo biti sorazmerne in imeti odvračilni učinek. Sankcije morajo državo članico spodbuditi, da začne izpolnjevati zahteve. Biti morajo višje od koristi, ki jih država ima zaradi neupoštevanja direktive, hkrati pa morajo državo odvrniti od tega, da bi ponovno kršila pravila. Višina sankcij se razlikuje glede na plačilno sposobnost države. Unija držav članic nikakor ne želi spraviti v finančne težave. Ravno nasprotno, glavni namen postopka za ugotavljanje kršitev je poskrbeti, da bodo države članice pravo Unije uporabljale v interesu vseh prebivalcev Evropske unije.